Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

0: Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzavek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Express.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Music. First. Express FM.

Kukan Town, nemá Beggy Svegha, spíš mu to planda. Landa a kdokoliv jiný, když ho vidí, hned ví, že s ním není sranda. Ale ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře, a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuji v bobře, jak barmanky v kobře, máš sex appeal, lasy ti nasypu do drinku celá.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilitu. Zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Express. Music first.
8: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Novinky. Na Cambridgeské univerzitě ve středu skončil 41-letý černošský profesor Jason Arday, který byl obviněn z plagiátorství některých částí své disertace. Učinil tak krátce poté, co tato prestižní britská instituce v souvislosti s obviněním oznámila zahájení vyšetřování. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kiličoj. Čeká nás slunečný den s téhletními teplotami 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak nějaké vstupní informace už máme za sebou. Je 7 hodin, 1 minuta navrch. Zdraví vás Václav, začalo Express ráno. Poslední tohoto týdne a poslední v tomto nesložení, můžeme to tak říct, protože kdo tady chybí? Bára tady chybí. A příští týden už bychom měli být komplet, takže já doufám, že i tak mi nedáte dneska košem. Co nás čeká? Určitě se půjdeme podívat na nějaké ty vdavky, máme opravdu co probírat, je tady nějaká nová studie, co se týká třeba šelem ve Spojených států, docela zajímavý, ale určitě jsme tady o to, abychom hráli, protože to je nosné téma Express FM. Hudba je u nás na prvním místě a proto je před námi víkend, doslova a do písmene.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Barry Can Swim a Return to Bebo. Je 7 hodin a 8 minut, pátek 7. srpna. Co je nového v hudbě? No, dějou se nějaké věci. Třeba to, že Green Day, tahle ta partička, spustila YouTube stanici, která je k dispozici 24/7 a aktuálně nabízí tedy hudební videa kapely, ale taky živá vystoupení. A je tam více než 100 hodin záběrů, které nikde jinde nenajdete. Oni to vlastně oznámili jako nepřetržitý kanál, je to propagační materiál stylu Wayne's World, tedy Wayneův svět, kde se slibuje skutečně nějaké záběry z hudebních videí, nalezených VHS kazet, které měly nějaký detaily, sestřihy, které měly zůstat v archivech a nakonec se tedy rozhodli Green Day, že je zveřejní. To všechno už funguje, už jsem to za vás kontroloval, takže Green Day TV na YouTube už normálně můžete ladit, pokud vás baví. A pokud tedy zůstáváte s Express FM, za co jsme samozřejmě moc rádi, tak před námi je novinka. Adéla, ale taky Crystal Fighters nebo Daft Punk.
1: Novinka. Express FM.

0: Crystal Fighters, Love Natural, 7 hodin a 15 minut. Pozvánka na víkend, kam byste mohli vyrazit, a já věřím, že vyrazíte, tak to bude třeba Harry Potter. Už za okamžik.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Vína.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
13: Express FM.
14: Hudba.

Daft Punk na Express FM 7.23. Ano, Harry Potter se nám vrací. A to hnedka v několika podobách. Je dobře, že Harry Potter naučil děti číst. Dneska už ty děti jsou v podstatě dospěláci, ale pořád ten Harry Potter v nich je. No a pokud tedy vás tohleto baví, tak od dneška se můžete na 3/4 roku tak jako ponořit do světa Harryho Pottera. Je připravena výstava The Exhibition, je v Praze na výstavišti, tady v Letňanech, a tam se můžete vydat skutečně do tohohle z toho světa. Jsou vstupenky od dneška až do neděle 21. března, takže to nic jako neprošvihnete, myslím si, že máte docela dost času. Na druhou stranu můžete takhle zpříjemnit svým těm menším kamarádům nebo dětem jako ten konec těch prázdnin. Já o tom už jako mluvím od včera, tuším, že už jsme se jako překlenuli k té druhé půlce, která je trochu smutnější, a tak se to dá alespoň takhle jako vylepšit. Takže Harry Potter, tahle výstava je k dispozici v Praze, můžete ji ale navštívit i v Bruselu, Denveru nebo Sydney, a tolik tedy ta první část. Jak dál ještě na Harryho Pottera, tak to vám řeknu už za malou chvíli. Tohle jsou Lake Malawi. Let's cancel the wedding.

0: Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Tak pojďme se vrátit k Harry Potterovi, nejenom, že máte možnost si na pražském letenském výstavišti si tam dát výstavu, kde můžete vyzkoušet třeba přesazování mandragory, můžete si tam dát nějaký kouzla, můžete vařit lektvary, digitální hůlka v hodině obrny proti černé magii nabízí možnost porazit bubáka a tak dále. To ale není všechno, protože Harry Potter skutečně to čtvrtstoletí je potřeba nějak oslavit a také se bude vracet do kin. Konkrétně tedy, už to samozřejmě asi víte, tak od 27. srpna do 2. září bude v českých multikinech i ve vybraných jednosálových kinech v tomhle tom exkluzivním termínu také právě tenhle ten kultovní slímek Harry Potter a kámen mudrců, který v nás v roce 2001 poprvé přinesl do kouzelnického světa Bradavic. A navíc tenhle ten film bude v původní dabingu, což si myslím, že je docela fajn pro všechny ty, kteří toho Harryho Pottera milují. A to ještě taky není všechno, protože samozřejmě se také chystá český fanouškovský festival inspirovaný světem Harryho Pottera. To bude od 5. do 6. září na Pankráci v Praze, kde nabídnou se besedy, herci, cosplaye, kouzelnické trhy i workshopy. Tohle všechno je nachystáno k těm 25 letům, co Harry Potter vstoupil do kin.
1: Nevím, proč jsem se knížkám s Harry Potterem tak vyhýbal. Jsou skvělé. Právě začínám 6.
2: Ta je moc dobrá.
1: Jo.
2: V tomhle díle umřel Brumbál. Jo, já jsem to taky vůbec nečekal.
3: Express ráno.
4: Express ráno. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on the free.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Při pátečním ráno to docela jako jde. Komplikace jsou třeba, ale v Benátkách nad Jizerou, ulice Bratří Bendu, je tam dopravní nehoda dvou osobáků. A komplikace jsou teď také na trase Luhačovice-Uherský Brod, kde máme dopravní nehodu dvou osobních vozidel. To je zatím jako vše. To bych řekl, že docela jde.
1: Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Music. First. Express FM.

Nevím, jak to dělají, ale editor vždycky tak rozsvítí náš playlist. Tohle byl single Rush, 7 hodin 49 minut. Vzpomínáte si, když jsme tady, a možná, že jste to viděli i vy, a já o tom vůbec nepochybuju, jak Lewis Hamilton a Charles Leclerc zkoušeli nové Ferrari Luce. Byl z toho velký memečko. Jak Charles Leclerc byl takový celý podělaný z toho, jak to Lewis Hamilton řídí. No v každém případě se čekalo na to, jak se bude prodávat nebo nebude prodávat, protože když ohlásilo Ferrari právě tenhle ten model Luce elektrického Ferrari, tak padly akcie společnosti, ty se posléze vrátily, a jestli si někdo myslí, že si pořídí právě tohleto auto, tak by musel vytáhnout to zhruba 13,7 milionů korun za auto, které váží 2,3 tuny a jede až 310 km v hodině. Ovšem má to háček, to auto je vyprodaný. Číňani a Američani, převážně tedy z těch technologických firm, už si ty auto rozebrali, ještě se to ani pořádně nezačalo vyrábět, prodávat, a už najednou je to vyprodaný. Těch aut by mělo jezdit celkem do roku 2030 asi 2,5 tisíce exemplářů. Tak uvidíme, jak se bude Ferrari dařit. Za tenhle ten neúplně vzhledově povedený kousek, ale co už, jo. Calvin Harris, Frank Ocean, Migos, Slide, a za malou chvíli Tovolo nebo Cardigans. Čekají nás také další zprávy na Express FM. To konkrétně v celou 8.

0: Express like this.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Příměstské vlaky v Praze a středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun výsledkem tendru. Výsledek tendru schválili středočeští krajští radní, ještě jej budou potvrzovat pražští radní. Americký prezident Donald Trump je mezi Čechy stejně neoblíbený jako ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vůdce Kim Jong-un. Naopak nejsympatičtější je lidem v České republice ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a šéf NATO Mark Rutte. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Čeká nás slunečný den s teplotami 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Máme 2 minuty po 8 hodině, je pátek 7. srpna a lady mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, děvčata. Před námi je Sekros a taky Jungle a blíží se doba, kdy lidé budou chodit více do planetárií. Důvod nebude ale žádný nějaký úkaz na nebi, ale hudební akce. Kdo ji pořádá, co se bude dít, tak to vám prozradím za malou chvíli. Hudbu jsem prozradil, tak jdeme na ní.
0: Express
2: Express FM.

Naprosto pohodový Jungle The Wave, je 8 hodin a 8 minut. Phoebe Bridges už příští týden bude vydávat své třetí album, které se bude jmenovat The Last Weekend. A hodně se o něm diskutuje, protože tam by se měl třeba schovávat Cenk Antonov. On se nebude schovávat, ale budou tam třeba členky z vlastně domovské kapely. Boy Genius, tady tam bude Gillian Baker a Lucy Dacus. Mezi těmi hosty tam je spousta lidí, ale také se třeba hovoří o tom, že by se měl právě v tomhle tom albu objevit frontman skupiny Geese Cameron Winter, který ale možná zpívá pod pseudonymem. Tak to jsou takové jako první informace ohledně tohle toho alba a už jako ti, kteří měli možnost slyšet tuhle tu desku, tak jsou z ní hodně nadšení. A nadšení budou také i ti, kteří provozují nějaké planetárium, protože Phoebe Bridges právě při premiéře představí tohle album a bude to s vizuální show na zakázku v planetáriích po celém světě. Těch show by mělo být zhruba 300. Bohužel, byť by se to tady v Praze docela jako hodilo, protože tam to mají renovovaný a tam by se takováhle show dala uspořádat, tak ten Last Weekend bude skutečně ve 300 planetáriích a se speciálními laserovými vlastně shows. Je tam zakázková kupolová show navržená renomovaným fotografem noční oblohy Babakem Tavšerem. Takže tolik tedy k Phoebe Bridges. No a pokud jsme o ní mluvili, tak samozřejmě z toho alba The Last Weekend si musíme zahrát. Tady jsou Lost Boys.

0: Aiko, Why Not Baby na Expressu 8.17. To je čas pro všechny z vás, kdy potřebujete vědět a nekoukat se na hodinky. Nekoukat. Red Hot Chili Peppers, za chvíli.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
4: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
5: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Express. Music first. Express FM.

Red Hot Chili Peppers a Can't Stop. Už jsme mluvili o tom, že na Apple TV Plus už začal další řada Teda Lasa. Jason Sudeikis, který hraje právě Teda Lasa, a to je velký příběh, nebo takový příběh, taková story, která je velmi příjemná a milá. On totiž prodal svůj starý byt a Taylor Palmby, taková blondýnka, mezi 20 a 30, abych nehádal a nekecal, tak k ní pořád chodila jeho pošta. A ona nakonec udělala takovou internetovou výzvu, že jestli neví, kam by měla doručit právě Jasonovi Sudeikisovi tu poštu, aby prostě se k němu dostala. Nakonec se udělala akce tak, že k Jasonovi Sudeikisovi se dostalo několik těch vzkazů a on nakonec do toho svého starého bytu poslal pozvánku na premiéru s tou oficialitou, tomu, jak se říká medvědi, kdy tam jsou všichni ty herci, jak se tam prostě předvádí a ukazují a dávají ty rozhovory. Nakonec tam byla a nakonec ještě u toho bytu nahoře si prostě dala cedulku Believe, na kterou si potom plácla. To setkání bylo milý, příjemný a pokud byste ho chtěli vidět, najdete ho na tmz.com. Před námi další hudba. Tohle už jsou Klan Karusel, taky Biffy Clyro a nebo Mark Ronson. To je hudba na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete na Písecku u obce Protimín na 20, dodávka se tam srazila se zvěří. Dva osobáky v sobě jsou na silnici 43 v obci Letovice v Blansku, takže pokud jedete z Brna směr Svitavy, dejte si pozor. A také máme hlášenou dopravní nehodu v Kosmonosích. Dva osobáky v sobě, je to mezi těma dvěma kruháčema, takže tam počítejte s omezením. No a jinak v tuto chvíli máme poměrně na silnicích klid.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz. Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Ray, Where is my husband na Expressu 850. Pojďme se podívat na peníze českých sportovců. Musím říct, že mě to až tak úplně nepřekvapuje, ale co je trošku nemilé, je to, že ženy skutečně mnohem více zaostávají za tou mužskou sportovní, tedy enklávou. Tak kdo patří mezi nejlépe vydělávající české sportovce? Takže David Pasniák 275 milionů korun, 215 má hokejista Tomáš Žertl a třetí je fotbalista Patrik Šik. A jak jsou na tom ženy? Hodně, tedy hodně mizerně, protože až teprve na 19. místě je Karolína Muchová, 68 milionů korun, za ní Kateřina Siniaková a potom až na 24. místě Linda Nosková. Tolik tedy odměňování českých sportovců. Jestli se to nějak bude měnit, tak to samozřejmě uvidíme, protože tenhle z ty žebříčky vycházejí pravidelně co půl rok, takže za půl roku, tedy víceméně příštím roce, si řekneme, jak to tedy dopadlo v tom závěrečném zúčtování. A samozřejmě na místě budou finančáci, kteří si to pěkně pohlídají. Před námi DMAs, Rudimental, a nebo taky Ellie Goulding.
1: Posloucháte Express Ráno.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví se ohradili proti sledování pracovní techniky externí firmou. Rezort se snažil utajit, o kterou firmu šlo a kolik jí zaplatil. V minulosti už úřad navíc podobným způsobem postupoval. Více na Seznam zprávy CZ. Výbušnina, kterou nesl dron nalezený mezi dvěma ukrajinskými letouny Antonov na letišti v Lipsku, byla umístěna v běžně dostupné plechovce, uvádí vyšetřovatelé. Plechovka byla naplněná Semtexem a znovu zavřena. Na dně byl vyvrtán otvor, aby se mohl namontovat detonátor. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Vachtach Čartušvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské Rigy. Čeká nás slunečný den s letními teplotami 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak nějaké tipy na víkend už jsme tady poslali, také jsme vám řekli, jak se prodává ošklivé Ferrari a také jsme si řekli, jak bude probíhat premiéra a představení nového alba Phoebe Bridges. Za malou chvíli se půjdeme podívat třeba na dům po prvním muži na měsíci, protože se prodává. Pokud máte podžebren takzvaně, tak si na to můžete připravit nějaké ty bankovky. Z hudby Coldplay, Gracie Abrams a Mumford & Sons.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: prominentní děcko, dcera J.J. Abramse, tohle z toho scénáristy, ale také samozřejmě režiséra Gracie Abrams a Look at My Life. Po 40 letech šel do frcu, takzvaně, zase dům, kde bydlel Neil Armstrong, první člověk, který vstoupil na měsíc. Vlastně naposledy ho koupil v roce 1988 učitel, je to takový dvoupatrový baráček, jakých potkáte ve Spojených státech spousty, tenhle stan leží v Ohio a tenhle stan dům je místem, kde Neil Armstrong jako mladý teenager se přestěhoval se svými rodiči a tam rozvinul tu svoji lásku k letectví. V vlastně jako výdelně tam skládal a lepil svoje letadla, pak je házel z okna a pak tam následně na nedalekém letišti udělal svůj první let jako pilot. Tak tolik tedy historie, ten barák má 3 ložnice, má tam nějakou koupelnu, to je jasný, obytná plocha přes 1500 čtverečních stop, teď se to nedokážu úplně spočítat, kolik to je fuk, ale dům je nabízen za 430 tisíc dolarů, což není až tak úplně moc, je to zhruba 10 milionů korun. To dneska koupíte normální jako baráky tady u nás. V každém případě tenhle dům má historii, aby ne, když tam byl Neil Armstrong.
1: Znáte Neila Armstronga?
2: Jo, Neila znám, ale je trochu nudnej pořád to jeho. Na měsíci jsem byl první, kašlem na tom. Dál, jo, ty, takovej ten divnej, no.
3: Jaký je Buzz Aldrin jako člověk?
2: Hroznej.
4: Vážně?
2: Jo, byl jsem v NASA ve výcviku s Neilem a Buzzem, ale pro první let na měsíc mě vynechali. Možná bych byl na měsíci první, kdybych ředitele NASA převlastnil.
4: No to se tady asi moc nehodí.
2: Ale je to pravda.
5: Express ráno.

0: Řekl bych, že docela slušná vypalovačka. Chasing Status pro někoho z vás tak trochu vzpomínka na Let It Roll. Disgruntled, tohle je novinka od tohoto týdne. Za malou chvíli Chapel Roan, Pink Pony Club nebo Billy Barman a Ben Kristova a jejich Sabotáž v Express ránu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Před minulé úterý jsem okolo toho baráku jel. Pink Pony Club v podstatě není Pink Pony Club, ale je to klub Abby, který najdete v Santa Monice na Santa Monica's Boulevard v Los Angeles. A právě než jsem stihnul ale zvednout prostě svůj mobil, abych si to cvaknul, tak už jsme byli prostě v tahu. No ale aspoň tahle ta vzpomínka a i Chapel Roan tam prostě zůstala. Chapel Roan právě v tomhle tom klubu našla takzvaně sama sebe. Willy Berman a Ben Kristoval Sabotáž právě teď a už za malou chvíli si dáme Jimmy. Připravený jsou také informace o tom, jak to při pátku jezdí na těch silnicích a už to začíná být docela hustý. Celý město.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Při pátku nám to skutečně houstne. D1, 318. kilometr ve směru na Ostravu, dopravní nehoda osobáku a nákladňáku. A pokud jedete z Brna ve směru na Svitavy, u Letovic je dopravní nehoda dvou osobáků, Havlíčkův Brod směr Pelhřimov, dopravní nehoda dvou osobních aut. Pražský okruh 28. kilometr ve směru na Rozině na D7, nákladňák a osobák. A ještě také D10, 33. kilometr ve směru na Turnov, je tam dopravní nehoda dvou osobních aut.

0: Snad to není sexismus, když řeknu, že tenhle ten song je sexy a Kylie Minogue tomu dala ještě na entou, minimálně na druhou. Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, Bastille, Robin, U2, Fisher, další hudba na Express FM.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
3: Červené víno na světlém koberci? No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webgloob.cz.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Express. Music first.
14: Express FM.

Musím říct, že při posledních albech YouTube už jsem nebyl úplně jejich fanouškem, ale tahle ta skladba třeba, která by se měla objevit na jejich možná ještě letošním albu, jmenuje se to Street of Dreams, tak ta mně připadá jakože celkem nadějná. Máme pátek 7. srpna, Lady mají dneska svátek, všechno nejlepší děvčata. O čem budeme ještě určitě mluvit, tak to je tady prsa cyklistek, které se zkoumaly. Jak je tohle možné, tak to si dáme určitě po 10. hodině, jinak z hudby Fisher, Tones and I, a teď jsou tady slíbení Basement Jacks, Do Your Thing.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého Čecha zadrželi v středočeském kraji za vraždu spáchanou zvlášť sudovým a trýznivým způsobem, mu hrozí 15 až 20 let k vězení. K činu se zatím nepřiznal. Nízký stav Dunaje a vedra donutil Maďary k šetření. Budapeště se kvůli tomu noří do tmy. České volejbalistky v úvodním přípravném zápase před brněnským mistrovstvím Evropy porazily Rumunsko 3-0 po setech a hladce 25-16 pak vyhráli i dodatečný set, jenž se hrál po dohodě trenérů. Čeká nás slunečný den s letními teplotami až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Takhle, my víme, že je 10. hodina a Express ráno, respektive ráno, už dávno není, že už je dopoledne. Ale vzhledem k tomu, dokud tady nebude někdo, kdo mě zaskočí, tak to prostě bude ráno, i kdyby to mělo být do 8 večer. Jasná věc, domluveno. 10 hodin a 2 minuty, je tady páteční, ještě dopoledne nebo Express ráno, jak chcete. Půjdeme se podívat na ty vycpaný prsa těch cyklistek, ale také se půjdeme podívat na Perseidy. Vstoupili jsme tady do poslední hodinky, kdy tady společně ještě jako pobudeme. Z hudby Foo Fighters a nebo Peggy Goo a Era Star.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Peggy Gou a I Just Started a Woman. A no, právě těch se týká teď aktuální článek, nebo aktuální, už je to asi 2-3 dny, co se to rozjelo na sport.cz, ale všeobecné podezření začalo už na třeba vlastně jako olympijských hrách v Paříži, kde byla závodnice, která měla najednou obrovská prsa. A tak se začalo řešit takové podezření, že tady jde o nikoli doping, ale takové to neúplně schválená výbava. Totiž čím, jako neúplně stolik, jako jo, ale když jsou tak jako ty prsa trošičku větší u těch cyklistek, tak lépe obtéká vzduch a tudíž třeba, když jsou časovky, tak nakonec můžou udělat nějakou tu vteřinu navíc. Což se teď také zjistilo na ženských, tedy Tour de France, na téhle té verzi, a některé cyklistky měly skutečně se vycpávat během závodu pod prsenky, aby získali výhodu v boji o co nejlepší umístění. Takže teď už je nejenom dopingová, ale také podprsenková kontrola bude probíhat právě u těchto závodnic.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Tohle jsou Hot Chip a Hungry Child na Expressu. Příští středa bude hodně o hvězdách. Už jsme vás do hvězdárny zvali, a to na premiéru a představení nového alba zpěvačky Phoebe Bridges, protože ona bude mít ve 300 těch astronomických jako místnostech udělaný speciální promítání, bude tam speciální show, kdy se budete moci seznamovat s její novou hudbou a k tomu bude tahle audiovizuální záležitost. To, co bude naše vizuální záležitost tady v Čechách, protože Phoebe Bridges se nás netýká, alespoň co se týká té hvězdárny, tak je dobré vědět, že by bylo dobré si na středu 12. srpna jako zamluvit třeba nějaké místo v hvězdárně. Jestli to bude v Praze, jestli to bude v Hradci nebo někde jinde, to je úplně jedno. Totiž budou dva nebeské úkazy během pár hodin. Bude částečné zatmění slunce, kdy na jihu a západě Čech bude měsíc zakrývat téměř 86% slunečního disku. A v noci pak bude možné pozorovat meteory z roje Perseid. To budou ty slzy svatého Vavřince. Mezi námi, oni už jako ty meteority, tenhle ten roj už v podstatě jako jede, takže když máte štěstí, tak tu hvězdu v fózovkách uvidíte padat. A pokud mluvíme o hvězdách, tak tady je alespoň jedna planeta Saturn, asi za na Expressu.

Tak tohle byly 21 Pilots a Heedens, je 10 hodina 34 minuty. Musím říct, že od pondělka jsem sledoval předpověď počasí. Jasně, asi jsme to sledovali všichni a těšili jsme se, až přestanou ty vedra. Nakonec tedy jsme si slibovali, že bude čtvrtek, pátek, jakože pršet, že se zatáhne, že ten vzduch se jako osvěží. A ono houbelec, ještě navíc dneska přišla další informace, že vedra se brzy vrátí a hrozí i supertropy, což asi nikdo úplně moc nechceme, takže příští týden opět se budou šplhat teploty k 35. Snad už to nebude k těm 40, jako to bylo. To už by bylo jako sakra moc. A nějakého vyvolávače deště, kdyby se nám podařilo sehnat a déšť alespoň přišel, tak by to bylo rozhodně fajn. V každém případě u nás je jako houšť a ještě větší kapky. Dáme si Gorgon City a Laura Welsh Here For You. A už za malou chvíli taky Tame Impala nebo Rose Grey Clap To Your Arms.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: tahle věc to tady u nás na Expressu pěkně rozsvítila. My se teďka rozněžníme, budou tady Blair, jejich Tender, O Wonder nebo Zerp a Sofian Zau. No a v tuto chvíli já už se loučím. A loučím se hláškou, která tady asi tento týden padla úplně nejvíc ze všech.
1: Jsem už unavený, tak jdu lidi domů.
0: A vy běžte taky domů. Čau.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015, řekl liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy, které uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím této asociace poskytnout. Střelba ve škole v thajské provincii Nontaburi si vyžádala řadu mrtvých a zraněných. Ministr zdravotnictví Patana Prompat sdělil, že zemřelo 5 učitelů. Některá média ale zmiňují obětí víc. Pachatelem je žák 9. třídy, který obrátil zbraň proti sobě a zemřel cestou do nemocnice. Emilien Jacqueline si splní sen stát se profesionálním cyklistou příští neděli v Normandii a už zná i termíny dvou závodů, které absolvuje. A dneska bude převažovat polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a zpočátku ojedinělé přehánky. Večer bude od jihu přibývat oblačnost v jeho východní polovině území. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byla Nia Archives, Boys in Blue ze studia Express FM. Vás zdraví a vítá Míša Tůmová. Dneska máme konečně pátek. Pátek 7. srpna, 11. hodinu. A co nás dneska čeká? Dneska nás čekají novinky od kapely Weezer, nebo třeba jeden pěkný, zajímavý přírodní úkaz v Thajsku. Taky se podíváme, jaká trápení můžou mít lidi s dlouhatánským příjmením. A trošku podrobněji se pověnujeme jednomu z největších failů v historii festivalu, bych tak řekla. A tak dále. Málo toho určitě není. Tak se do toho pojďme pustit. Express FM.

0: Tohle to byl Noční plán od Něco Něco a za malou chviličku tady bude taky Charlie X se svojí Charlie XCX se svojí novinkou Wink Wink nebo Duke Dumont Ocean Drive a taky se mrkneme na nové album, které chystá kapela Weezer.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

Duke DuMont, Ocean Drive nám dozněl na Express FM, kde jsem před chvilkou říkala, že americká kytarovka Weezer chystá svoje v pořadí už 20. studiové album a to by mělo vyjít už 21. srpna. Deska dostala název The Gold Album a pro fanoušky přináší hned několik zajímavých novinek. Bude to totiž vůbec první barevné album v historii kapely, na jehož obalu nebude fotka samotných muzikantů. Frontman navíc na psaní desky přizval celý zbytek kapely a v kreditech se objevuje i jejich dlouholetý kapelní historik Karl Koch. Deska nabídne 10 skladeb, včetně čerstvého singlu CEO a nebo duetu s kapelou Wednesday. Jinak s tou deskou pojedou celosvětovou tour a u nás se co? Nezastaví. My si pustíme jejich 5 let starou záležitost All My Favorite Songs. All

Milky Chance, Troubled Man na Express FM. Pokud plánujete cestu do jihovýchodní Asie zhruba v následujících 2 měsících, tak v Tajsku teď mají pro turisty takový nevšední zážitek. V provincii Trat na východním pobřeží se po uklidnění monzunových dešťů objevily kilometrové zhluky barevných medúz. Moře je tam doslova plný těchto mořských živočichů. Mimochodem včera jsem se dočetla, že medúzy jsou snad nesmrtelný. Takový fun fact. My jsme řešili s kamarádem, jestli jsou nesmrtelní někteří korýši, a pak jsme se dobrali k tomu, že nesmrtelná je medúza. No a protože z peněžit se dá všechno, tak místní obyvatelé už rozjeli zážitkové plavby na malých lodičkách mezi tady těma medúzama, takže za necelých 70 korun vás vezmou přímo do prostřed tohohle průsvitného království. Podle odborníků tam ty medúzy vydrží právě ještě 2 měsíce, takže času na výlet je dost. A jestli tam nejedete, tak se můžete mrknout na netu, protože je to docela zajímavý pohled. A když jsme u medúz, tak o té bajne zpívají Silver Spoons společně s Aiko.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Počkej, ty už jsi uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid.
6: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Fenomén Šanceliga je zpět.
10: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Jazzy a Chris Lorenzo Invisible, to byla ochutnávka z jejího chystaného debutového alba tady u nás na Express FM. Možná to někdo z vás zná taky, když musíte na úřadě vyplňovat formuláře a kolonka pro jméno nebo a příjmení teda hlavně je až směšně malá. Jedna Američanka z Colorada na to ale doplatila docela drsným způsobem. Paní Carrie Ann Weinberger Mornold totiž zdravotní pojišťovna odmítla proplácet účty za doktory. Její celé jméno se totiž nevešlo do počítačového systému a úředníci ho na různých formulářích všelijak zkracovali. Podle systému tak šlo o úplně jiné osoby a nikoho nezajímalo, že číslo pojištěnce i adresa

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pup,

0: rychlý přehled zpráv.
1: Osobnosti kulturní a politické scény se loučí s Milanem Knížákem. Výtvarník, dlouholetý rektor Pražské akademie výtvarných umění a ředitel Národní galerie zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb se koná podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve velké obřadní síni krematoria v Pražských Strašnicích. Evropu v posledních dnech zasáhla extrémní vlna veder. Vysoké teploty a nevídaná sucha způsobují i rozsáhlé zásahy do krajiny. Velké řeky na kontinentu, jako je Pád, Dunaj či Labe, vysychají a ovlivňují tak nejen životní prostředí, ale také lodní dopravu, zemědělství či energetiku. Fotbalisté Hradce Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu budou zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou hrát místo 16. srpna až 2. září. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. A převažovat dneska bude polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a zpočátku ojediněle přehánky. Večer bude od jihu přibývat oblačnosti v jihovýchodní polovině území. Nejvyšší teploty 24 až 29, v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popolední ladíte Express FM, tohle to byly Muse, Night Shift Superstar. Britská zpěvačka Rachel Chinuriri patří k nejoblíbenějším hudebním objevům posledních let a není divu, že si ji na svá tour berou hvězdy jako Sabrina Carpenter nebo Olivia Rodrigo. Mladá Londýňanka teď dokončuje svoje druhý album s názvem I Think I Spoke Too Soon. Zpěvačka přiznává, že na začátku dvacítky měla pocit, že přesně ví, kým je a co od života chce, a s blížící se třicítkou ale přišlo velký vystřízlivění, a to doslova mimochodem, protože i přestala pít, a zjištění, že se člověk pořád hledá. Tomu prý odpovídá i nová muzika. Kytarový melancholický pop totiž vystřídají taneční melancholické pecky inspirované Madonou nebo Princem, což zní velmi slibně. Album vyjde 16. října a my si pustíme Rachel Chinuriri. Is he actually okay?

0: Tohleto je track s názvem Drama King od Dua Sports. Za malou chviličku si tady pustíme MGMT a nebo nejhranější song týdne, který má na svědomí Hugel.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Music. First. Express FM.

Hugo, Email Angel a Ultrona, to je Moving to the Sun, náš nejhranější song týdne tady na Express FM. Ve středu obletěla svět zpráva, že frontman Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, se zbudil s písní na rtech. S melodií v hlavě, která je tak dobrá, že díky ní začali pracovat na novém albu. Neví se, kdy bude, neví se o něm skoro nic, jenom to, že prostě bude. No a my jsme tuhle zprávu sdíleli na našich sociálních sítích a někdo tam napsal komentář. Who? Jakože kdo? A já jsem si říkala, člověče, ty špatně čteš, to nejsou Who, to jsou Kaiser Chiefs. A tak si říkám, dobře, pojďme si tu kapelu trošku představit. 8 vydaných alb a přes 3 miliony posluchačů měsíčně, to jsou úžasné čísla. A za chvilku si o Kaiser Chiefs řekneme pár základů.

Crystal The One na Express FM, kde jsem říkala, že si trošku blíž představíme partičku Kaiser Chiefs, kteří pochází z Leedsu. Dohromady se dali v roce 96, takže před 30 lety, kdy založili kapelu s názvem Runston Parva, později jen Parva, a od roku 2003 už fungují jako Kaiser Chiefs. Jejich debutový album Employment z roku 2005 je udělalo hvězdama. 7x platina, přes 2 miliony prodaných kopií a druhý místo v britském žebříčku. Vyneslo jim to 3 Brit Awards, včetně ceny pro nejlepší britskou skupinu. Kapelu táhne zpěvák Ricky Wilson, kytarista Andrew White, basák Simon Riggs a klávesák Nick Baines. Na bicích je od roku 2013 Vijay Mistry, který nahradil zakládajícího bubeníka a hlavního skladatele Nicka Hodgsona. Pár fun factů. Ricky Wilson byl několik sezon porotcem v britské pěvecké soutěži The Voice. Loni kapela slavila 20 let od toho debutového alba Employment a remasterovali ho přímo ve slavném studiu Abbey Road. Jejich album The Future is Medieval vstoupilo do historie tím, že dalo fanouškům téměř neomezenou svobodu. Kapela na svých webových stránkách nabídla výběr z 20 nahraných skladeb a každý si mohl sestavit svou vlastní verzi desky o 10 písničkách. Posluchači si mohli jednotlivé písně předem krátce poslechnout, vytvořit si vlastní pořadí i originální obal a stažený balíček si koupit. Známí osobnosti nebo média navíc vytvářely své vlastní doporučené verze a výtěžky posílali na charitu. Tohle jsou Kaiser Chiefs.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Express FM.

1975, Somebody Else na Express FM krátce před jednou odpoledne. Věděli jste, proč někdy na letišti cestujete k letadlu autobusem a jindy jdete rovnou do letadla? Peníze, peníze, peníze. Nástupní mosty jsou drahý, letiště si účtují poplatky za jejich používání a navíc vyžadují vyškolený personál, takže například Ryanair je záměrně nepoužívá a nastupuje se u nich vždycky přes autobus a pak po schodech. Kde ještě nízkonákladovky dokážou ušetřit? Na rychlých obratech letadel. Díky tomu, že se tam rychle otáčejí na těch letištích, tak může společnost efektivněji využívat kapacitu flotily. Víc letů denně s méně letadly, což optimalizuje náklady na údržbu a provoz. Plus krátkej pobyt na zemi znamená žádné placení za dlouhé stání u brány. Jednotná flotila. Například Ryanair lítá prakticky výhradně s jedním typem letadla, konkrétně Boeing 737, což snižuje náklady na výcvik pilotů, náhradní díly a údržbu. No a odbavená zavazadla i větší příručáky jsou tvrdě spoplatněný, to víme, což zároveň motivuje lidi cestovat na lehko. Takže míň váhy v letadle znamená menší spotřebu paliva. Tak to bylo jenom takový cestovatelský okýnko. Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. Ruská prokuratura označila nadaci Human Rights Foundation sídlící v New Yorku a v jejím čele stojí Julia Navalná, vdova po opozičním lídrovi Alexeji Navalném, za nežádoucí organizaci, píše Reuters. Anglický reprezentant Ivan Toney byl obviněn z napadení s ublížením na zdraví v londýnském nočním klubu a byl předvolán na konci září k soudu. 30-letý útočník má angažmá v saúdsko-arabském klubu Al Ahly. Napadení se podle policie dopustil 6. prosince loňského roku. A dnes je v Česku většinou jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty dosahují 25 až 29 stupňů. V průběhu dne se mohou tvořit přeháňky. Je jedna odpoledne a jste na vlnách Express FM s Míšou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jedna z letních pecek tady u nás na Express FM, Barry Can't Swim, Return to Bibo. Možná jste slyšeli o Fire Festivalu z roku 2017. To byla pořádná ostuda. My si dáme menší deep dive do tohohle tématu. Na začátku stál 25-letý podnikatel Billy McFarland a známý americký rapper Ja Rule. Vyvíjeli aplikaci, přes kterou si lidi měli moct objednat kapely na soukromé akce. No a jako obří reklamu na tu aplikaci vymysleli luxusní hudební festival na Bahamách. Natočili promo video, zaplatili $100,000 supermodelkám jako Kendall Jenner a tvrdili, že festiák proběhne na soukromém ostrově, který kdysi patřil drogovému vosovi Pablu Escobarovi. Lidi platili $1,000 za vidinu luxusu po boku hvězd jako Blink-182 nebo Major Lazer. Jenže to bylo celý od začátku takový trochu podvod. Slíbený ostrov nakonec kvůli právním komplikacím vůbec nezískali, takže narychlo museli sehnat náhradu a skončili na kusu pobřeží bez pitné vody, kanalizace a jakéhokoliv zázemí, kam pak nastěhovali humanitární stany pro stovky hostů. Jak tohle fiasko pokračovalo, si povíme za chvilku. Teď dáme zmíněné Major Lazer.

0: Calvin Harris a Mary Pierce. Ready for the weekend. Kdy jindy si tady ten track pustit, než hezky takhle při pátku? Za malou chvilku taky Olivia Rodrigo nebo Vampire Weekend a pak budeme pokračovat v deep diveu toho příběhu o festiáku.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Delfína.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Express.
1: Music first.

Tohle jsou Vampire Weekend, Harmony Hall. My jsme na Expressu skončili u toho, že Fire Festival přesunuli na štěrkový prostranství bez vody a kanalizace. Co bylo dál? Kapela Blink 182, která měla být jedním z headlinerů, vycítila, že něco nehraje, plus prý nedostala zaplaceno, tak účast zrušila necelý den před zahájením. Další hvězdy z plakátu na místě nakonec vůbec nevystoupily. Major Lazer svou účast prý organizátorům oficiálně ani nikdy nepotvrdili. Když stovky účastníků festivalu dorazily na Bahamy, tak nenašli luxusní vily, ale starý stany z humanitární pomoci po hurikánu Matthew a k jídlu dostali toast se sýrem v plastové krabičce. Ráno organizátoři festival oficiálně odpískali, jenomže další drama se pak odehrálo na letišti. Personál byl zvyklý jen na desítky lidí denně, no a najednou tam měli stovky naštvaných hladových lidí ještě s kocovinou a tak v panice z chaosu, že se lidi začnou bouřit, zamkli dveře terminálu zvenčí, takže tam ty lidi prostě uvěznili a oni tam museli čekat hodiny v horku bez vody, někteří prý i omdlévali. Čím dál tím lepší tady ta historka. Jak to celý dopadlo a proč je tohleto téma znovu otevřené, tak to vám povím za chvilku. Dáme si Blink 182.

Frank Pop Ensemble Love is on your side na vlnách Express FM, kde se jdeme podívat, jak dopadl právně jeden z největších průšvihů v historii organizace festivalu Fyre Festival 2017. Jeden ze dvou organizátorů byl Ja Rule, což je známý rapper. Ze soudní žaloby na 100 milionů dolarů byl nakonec v roce 2019 úplně vyvázán. Soud rozhodl, že nevěděl, že festival od začátku nemůže fungovat. Kariérně mu to prakticky neublížilo, protože dál nahrává, jezdí na turné a rozjel vlastní biznesy. Třeba značku whisky a mediální platformu Icon. Billy McFarland dostal 6 let natvrdo a povinnost vrátit 26 milionů dolarů. Soudy nakonec odkleply i milionová odškodnění pro podvedené návštěvníky, i když na své peníze museli čekat roky. Po propuštění z vězení v roce 2022 zkoušel McFarland Festival dokonce obnovit. Blázen. Fyre Festival 2 ohlásil na rok 2025 v Mexiku, ale ten se opakovaně odkládal, no a nakonec vůbec neproběhl. Značku Fyre pak v loňském létě prodal přes eBay za necelých 250 tisíc dolarů. No a teďka v červnu tady ten blázen oznámil, že chystá další akci s rozpočtem větším než Fyre 1. Tak good luck, Billy. Třeba ti to jednou vyjde. My si pustíme jeho partnera in crime, Ja Rule.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Express Filmix.
1: Herečka a výtvarnice Ester Geislerová v celovečerním dokumentárním filmu Dvě deci tuše hledá svého tátu. Mezi tahy štětce, na dně sklenky, v Tokiu, kde pracoval ve vzpomínkách jeho kamarádů i v nejosobnějších rodinných archivech. Její osobitý dokumentární portrét je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa.

0: měl rád. Jako kdyby prostě trošku šlápl na plyn. Jako co tady? Tak jdu dál.
1: Do kin přichází také doposud nejosobnější film španělského režiséra Pedra Almodovara Hořké svátky. Okouzlující Elza přijíždí v roce 2004 na slunný ostrov Lanzarote, aby utekla před životní krizí a začala tam hledat nový začátek. To je příběh, který píše stárnoucí režisér Raúl. Události a postavy však podezřele připomínají osudy jeho blízkých, kteří mu začínají klást nepříjemné otázky. Hlavní roli stvárnila Barbara Linney.
2: Me quito lo de la gorra.
3: Cuando quieras. Está todo casi listo.
2: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
3: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Tengo 20 años de tu vida aquí. Y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
4: No te reconozco, Mónica.
3: Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí.
5: Express Filmix.
6: Na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Fakultní nemocnice Brno letos kvůli těžkým popáleninám chodidel hospitalizovala 5 lidí, včetně ročního dítěte. Souvisí to s vysokými venkovními teplotami, které rozpálí povrchy. Slovenské ministerstvo vnitra nejspíš instaluje na silnicích dopravní kamery ruské výroby. Píše to server Aktuality.sk s odkazem na opoziční hnutí Progresivné Slovensko. Strana kritizuje i utajenou smlouvu na nákup kamer a varuje před možným zneužitím údajů. Ministerstvo obvinění odmítá a tvrdí, že systém je bezpečný. Vrchol evropské atletické sezóny se blíží. Česká výprava bude mít na šampionátu v Birminghamu 52 atletů a atletek. V nominaci ovšem chybí česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková, která nedávno oznámila, že je těhotná. Tohle příjmení však na startovní listině zůstane, neboť do boje půjde ve stejném sektoru její sestra Apolena, která si nedávno vylepšila osobní rekord. A dnes je v Česku většinou jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty dosahují 25 až 29 stupňů Celsia. Jsou 2 odpoledne a posloucháte Express FM s Míšou Tůmovou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to jsou Jungle, The Wave na Express FM. Konec prázdnin se pomalu, ale jistě blíží. A v Dánsku už žáci vyšších středních škol balej tašky do lavic. Letos je tam ale čeká poměrně zásadní novinka. Dánská vláda totiž právě zavedla nová přísná pravidla v boji proti podvádění s umělou inteligencí. Podle ministra školství problém s generováním úkolů přes AI nabral obřích rozměrů. A tak budou muset studenti domácí práce nově ústně obhajovat přímo ve třídě. Školy navíc zavádějí filtry na školních sítích a software, který žákům během testů přístup k AI prostě odřízne. A že nejde o přehnanou reakci, tak to ukazují čísla ze sousedního Švédska. Tam totiž počet potrestaných nebo dočasně vyloučených studentů kvůli zneužití umělé inteligence za poslední dva roky vzrostl o neuvěřitelných 700%. Tak jsem zvědavá, jestli se i tady v tomhle inspirujeme od našich severních, ne sousedů, přátel, od severských států, jestli tohleto budou zavádět i u nás nebo ne. Těžko říct. Před námi Disclosure a Gwen McRae anebo Leap.

0: Posloucháte Express FM, tohle to jsou skvělý Leap a jejich Sinking Feeling, za malou chvilku Overpass nebo Lato a Lukala a taky se podíváme, jak úžasný dokážou být technologie, když chce někdo tvořit hudbu a nemůže.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žongléři, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Express. Music first. Express FM.

Leto a Lukala Ladery na Express FM. Jak jsem říkala, technologie jsou úžasné a dokážou neuvěřitelné věci. V hudebním světě to platí v tomhletom případě dvojnásob. 39-letý japonský umělec Masatane Muto trpí těžkým nervosvalovým onemocněním ALS a je téměř úplně ochrnutý. Přesto úspěšně vystupuje jako DJ na velkých festivalech. Hudbu i vizuály totiž ovládá výhradně pomocí pohybů očí, svých mozkových vln a umělé inteligence. Na pódiu navíc nosí speciální kostým s robotickými pažemi a sám založil festival na podporu výzkumu této nemoci. Jak sám říká, hudba je jeho identitou a díky technologiím se o nápady v hlavě může dělit s celým světem. Boží. Express FM.

Na Express FM doznívá naše česká novinka a taky naděje. Borec, který se říká Remedy a jeho track Berlinou. A nejpeckovější zpráva dnešního vysílání přichází až takhle před 15:00. Legendární kapela The Fugees se vrací do studia. Fakt, že jo. A chystá novou hudbu. Autoři nesmrtelných hitů jako Ready or Not nebo Killing Me Softly nevydali novou desku neuvěřitelných 30 let, tedy od slavného alba The Score z roku 96. Lauryn Hill a Wyclef Jean ale dnes pro BBC potvrdili, že po letech osobních sporů našli společnou řeč a cítějí oba obrovskou energii tvořit dál. Čas na návrat do studia přichází jenom pár měsíců potom, co třetí člen kapely Pras Michel stáhl svoje žaloby proti Lauryn Hill. Toho totiž v nejbližších týdnech místo společné nové hudby čeká nástup do vězení na 14 let za dřívější finanční machinace. Každopádně neumím si představit, s čím Fugees po 30 letech ticha přijdou, ale strašně se těším. Co je pustíme.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Music. First.
10: Express FM.

samotného střelce do čelisti. Pásovec z celý potečky odešel úplně bez zranění, zatímco muž skončil v nemocnici. Karma je zdarma. A zrovna v Americe se tahle ta superschopnost dost hodí, když tam má pistoli každý druhý, takže velký win pro pásovce. Tady tím funfaktem já se loučím, přebírá to tady kolega Petr Novák a kdo byste chtěl, tak můžete poslouchat i zítra, protože tady budu znova. Zítra mezi 10. a 14. zaskakuju za kolegu Radka Honce. Přeju vám krásný víkend a mějte se fanfárově. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejvyšší státní zastupitelství oznámilo zahájení trestního stíhání 5 lidí v souvislosti se správou železnic. Mezi nimi by měl být i bývalý ředitel Jiří Svoboda, u kterého policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Rusko by mohlo už letos na podzim podniknout omezený útok na některý z členských států NATO, aby otestovalo alianční odhodlání k obraně. Vyplývá to z nových hodnocení amerických zpravodajských služeb, napsal nyní The Wall Street Journal, s tím, že se počítá s různými scénáři, od kybernetického útoku až po menší pozemní vtát. Byl to nezvyk. Pohárový duel fotbalové Sparty před koloslavné ligy mistrů a kapitán Lukáš Hraslín je na lavičce. 30-letý borec dostal proti Lyonu 6 závěrečných minut plus nastavení. Možná šlo o jeho poslední vystoupení v rudém drezu. Zájem o Hraslína jeví saudsko-arabský Al-Fateh. Kluby jednají a sám hráč je odchodu nakloněn. Dnes odpoledne bude polojasno až jasno, zejména na jihu Čech a na východě území se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost a zpočátku ojediněle přehánky. Večer bude od jihu přibývat oblačnost v jihovýchodní polovině území. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Na Express FM vás o hodinu dříve než je zvykem zdraví Petr, začíná odpolední drive a budu tu s vámi až do 19. hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tolik sympatická Gracie Abrams na Express FM, kde právě roztáčí hvězdná kola Petr Novák. Já vám přeju příjemný poslech, začíná odpolední drive. Budu tu s vámi až do 19. hodiny. Asi jste si všimli, že Veronika tu s námi dnes není, protože Veronika jela za kulturou, ale my se s ní ještě v této hodině spojíme, nebo já se s ní spojím. Zavolám, aby nám řekla, co je nového, nebo jaké má dojmy z festivalu Popmese v Brně. No a nebude to náš dnešní jediný telefonát, domluvil jsem se i s Babu, té zavolám zase v další hodině, je plná dojmu z dovolené, tak se těším, jak si ji užila. No a krom toho se můžete těšit na spoustu jiných věcí, například na Old School, který bude dneska poměrně klubovej. Mám tu nějaké zajímavosti, co se týká policie, povolání, které byste určitě dělat nechtěli. Ještě jsem se zaměřil na našich klasických 6 novinek. Ty se povedly, dneska vůbec vyšlo hodně nových singlů. My jsme se tady s Radkem Burešem, naším hudebním ředitelem, domluvili na 6 z nich a je to takový hudebně pestrý. Krom toho přidám nějaký ty kulturní tipy a budu třeba například prozrazovat nějaký zajímavý informace o zvířeti, který je docela hustý a bojí se ho i lvy. No a to všechno bude doplněno zajímavou a kvalitní hudbou. Mimochodem, za malou chvíli už se můžete těšit třeba na Interpol, Anabel anebo Snow Patrol. Takže přeju vám příjemný poslech následující čtvrt hodin. Express. Express.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Begin. Na Express FM posloucháte Odpolední drive. Dnes o hodinu dříve, nicméně my vám každý den v týdnu nabízíme old school a dneska bude vydatnej, bude taková rozjížděčka pro dnešní party večer, protože připraven je Roger Sanchez, americký houseový DJ, remixer a producent, který 1. června oslavil 59. narozeniny. On je jedna z výrazných postav house music, pochází z New Yorku a na scéně se pohybuje už od konce 80. let. A on se proslavil nejenom jako DJ, ale také jako remixer, majitel labelu Stealth Recording a Under the Rider a jeho největším hitem je skladba, kterou za chvilku uslyšíte. Ale ta se stala houseovou klasikou a dodnes patří mezi jeho poznávací znamení. Roger Sanchez je taky znám pod přezdívkami S-Man nebo El Diablo a velký respekt si získal právě jako zmíněný remixer. V roce 2003 vyhrál Grammy za remix skladby Hella Good od Nope Doubt a celkem má na Grammy 2 nominace a právě jednu výhru. Dlouhodobě je spojovaný s Ibizou, kde patřil mezi pravidelné rezidenty tamních klubů a dodnes aktivně vydává hudbu a spolupracuje s mladší generací producentů a zpěváků. V posledních letech dělal například s Hugelem nebo Elo Henderson. No a co se týká skladby, kterou vy dnes uslyšíte, tak ta se jmenuje Another Chance a myslím si, že kdo z vás někdy navštívil nějaký ten taneční klub, o to lépe, když na Ibize, tak tuhle tu skladbu musí moc dobře znát. Takže dnešní old school bude mít na svědomí Roger Sanchez se svou hitovkou Another Chance. Express Old School.

0: know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Tolik Adam F. se svojí starou hitovkou. Já jsem na začátek dnešního svého vysílání sliboval, že se spojíme s mojí milou kolegyní Veronikou Kolouškovou, která navštívila Brno. Veroniku, už bychom měli jít na drátě. Ahoj Veroniko, těšíme se. Slyšíme se, Veroniko? Teď bychom se měli slyšet, viď?
1: No tak já nevím, já to znova zkouším.
0: Já tě slyším krásně, děkuju ti. Já se přiznám, drazí posluchači, prvního, kterýho jsem v životě volal ze studia, je moje milá Veronika. Ta je na festivalu... No, a ta je na festivalu Pop Mese a já doufám, že se máš dobře. Řekni mi, jak je v Brně a co už jsi z festivalu stihla vidět?
1: Tak já zdravím z Brna, aktuálně se nacházím v nádherném parku Lužánky, který je opravdu krásný, abych měla tady klídek na to, aby jsme spolu mohli mluvit. Na velodromu dneska teda druhým dnem pokračuje festival Pop Mese, neboli Popová mše. Včera jsme dorazili večer, akorát začínali hrát až se den Neubauten. Novinka jedna, chybí na Pop Mese jedna stage a to je moje nejoblíbenější stage. Obrečela jsem to, je to komorní indoorová scéna s barem, takzvaná kabinet Mus stage, bohužel dveře jsou zatlučený, takže stage jsou letos celkem 4, 2 velký venkovní, jedna venkovní menší, kde hrajou DJs a pak jedna indoorová v takový hale, kde je docela vedro teda, tam včera hráli Gufranou svůj set, měli tam pozvanou Julie Koli, samozřejmě brněnská rodačka, brňačka, takže obrovský ohlas, byl tam Šima Leifer, byl tam Viktorka, byla tam Marie April. A vlastně tam premiérovali song, který vyšel dneska. Tak, Neubauten měli takový jako problém, byl během jejich setu, musím říct, protože během jejich setu hráli na venkovní stage, hrálo docela takový dusavý techno. A Blixa během koncertu prostě řekl, že jestli se to nevypne, tak opouští stage a končí koncert. Trošku se to stišilo, ale nic moc teda. Musím to říct, že to bylo takové, jako bylo to nepříjemné, jak pro posluchače dole, tak určitě pro tu kapelu, protože oni tam mají těžší pasáže, kdy ten Blixa Bargeld něco jako recituje, tak to nebylo úplně příjemné, když tam do toho prostě tluče techno. Jo. Tak doufám, že se to dneska zlepší, protože večer hraje OK Lou v tom samém čase a pro kyní je taková ostrá britská drum and bassová junglová DJka, tak doufám, že to trošku jako pořešej.
0: No. Řekni mi, Veroniko, kolik je tam tak návštěvníků?
1: No, já to musím porovnat, můžu to porovnávat teda s uplynulejma třema ročníkama. Zdá se mi, že včera ten první den, byl to přece jen čtvrtek, tam bylo o poznání míň posluchačů. Řekla bych, že tam bylo třeba návštěvníků 4000 možná, ale minulý rok zahajovali Orbital předloni Left Field, takže jako dá to logiku, tam přijeli prostě lidi jako z okolních zemí a tak dál. Takže letos to je trošičku slabší, uvidíme dneska. Dneska je pátek, jakoby oficiálně začíná víkend, tak třeba přijede víc lidí. No.
0: A řekni mi, jak se v tom areálu toho velodromu dá zvládat tohleto současný horký počasí?
1: No, my jsme včera přijeli večer, ale takže už se to dá zvládat normálně pomocí nějakých tekutin, že jo? Ale předpokládám, že přes den, jako každý rok, tam budou takový ty spršky, bude tam prostě kropicí vůz asi a musí se nějak osvěžovat prostě jako vodou, no, musíš na sebe lejt vodu, co ti zbývá, no.
0: No jo, co můžeš dělat, viď?
1: Jseš tam na podplnou palbou slunce, no, jseš tam na velikánském oválu, prostě ve velodromu, kam to pere o 106, viď?
0: Předpokládám, že program dnešního dne už skoro začíná nebo začal, že?
1: Začíná kolem 6. hodiny setem Ateny Chlebový, pak jsou Prostituc, na který se těším. Nejvíce dneska těším na týpka z Anglie, který pochází z Nigerie a jmenuje se Obong JR. Možná znáš, nebo určitě znáš Adoriu z Fred Again, kde on zpívá. Na to se teda těším jako mimořádně. OK Lou večer jsem spíš zvědavá, tenhle ten jako popík elektropop není úplně jako můj jakoby šále kávy, ale jsem zvědavá, jakou bude mít show určitě. A zítra velký věci, samozřejmě Fat Dog. Kapela, která to jsou uličníci z Londýna, jsou takový jako ostřejší Franz Ferdinand, už je hrajeme taky, jako moc skvělý, na to se hodně těším, a dvojice Overmono, Zalšský bráchové, tak na to se těším nejvíc, to bude prostě skvělý zakončení a mimo to ještě bude tam taková přehlídka slovenského rapu, kde bude Fuck Skuld dohromady s Edovým synem, Berlin Manson s Dušanem Vlkem, tak to by mohlo být taky super.
0: No tak já myslím, že tohle všechno, co jsi jmenovala, jsou jasný argumenty pro případný zájemce. Do Brna to máte kousek, vyražte, vstupenky podle všeho jsou k dispozici i na místě. A co se týká programu, tak dneska mimo to, co Veronika jmenovala, vystoupí i třeba Fulcrum nebo Om Square. A zítra se můžete těšit třeba na Richarda Millera, Good Times ano. Only, Mutanti hledají východisko, a nebo ty zmíněný Overmonu, o který si za chvilku pustíme úplně aktuální novinku After the Rain. Veroniko, já ti moc krát děkuju. Užij si festival.
1: Já taky děkuju. Děkuju, mějte se všichni nádherně, a jinak, když pojedete do Brna, tak ještě připomínám, je tady festival Planet. Jsou tady ty veliký nafukovací planety, takže si můžete přes den, oni jsou nafouknutý i přes den, udělat takový výlet na Kraví horu a jako pokoukat se ještě na planety krom toho.
0: Tyjo, dokonalej kulturní typ, Veru, díky moc.
1: Mějte se hezky. Čau, Brna. Ahoj.
0: Čau.
1: Papa. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. No a pro vás už jsou tady ty zmíněný Overmono, chlápci, jejich pojetí elektroniky prokazuje znalost dějin žánru, ale hlavně nakažlivou lásku k němu. Tady jsou Overmono. Express Drive. Na Expressu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získat

0: Ony. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Express. Music first. Express FM. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Silničáři zavřou Lochkovský a Komořanský, někdy také nazývaný Cholupický tunel na Pražském okruhu. Na víkend od 8. do 9. srpna a tady naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Současně s uzavírkou opravíme i výtluky na křížení Pražského okruhu s plzeňskou dálnicí D5, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Střely do obraného protivzdušného systému Patriot Ukrajině nedáme. Potřebujeme je sami, řekl to americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizi Sky News. Odpovídal na dotaz, proč Ukrajině nedodá střely, kterých se zemi zoufale nedostává. Pro fanouška slovenského fotbalu to nebyla zrovna příjemná podívaná. Kdo si ve čtvrtek večer naladil úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy mezi Twente a Dunajskou Středou, viděl naprostou demolici hostí, kteří si odváží potupný výprask 0-6. Do svých krajenů se pustil bývalý trenér, dnes televizní expert Vladimír Koník. Tohle už je naprostá demolice, glosoval v průběhu přenosu. V noci očekáváme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Zvětšená oblačnost se přechodně vyskytne i jinde v Čechách a zpočátku noci i na Moravě a ve Slezsku. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až 8, na jihu Moravy kolem 17, na horách kolem 10. Na nehody si dejte pozor na Pražském okruhu, konkrétně na 16,5 kilometru ve směru na Ruzini, respektive na D7, na silnici v obci Bezvěrov, okrese Plzeň-Sever, v ulici Milady Horákové v obci Hradec Králové, na silnici 492 u obce Luhačovice v okrese Zlín, na silnici 405 u obce Zašovice, okres Třebíč. Jezděte opatrně, krátce po 16. hodině vás vysílacího studia Express FM zdraví Petr, Express Drive míří do své druhé hodiny. Přeju vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Aerostar, Walkman na Express FM, kde právě posloucháte odpolední drive. Od mikrofonu a z vysílacího studia vás zdraví Petr. Budu tu s váma až do 19. hodiny a to solo. Je mi líto, ale dnešní druhou hodinu nezačneme vesele a respektive mám pro vás smutnou zprávu. Zemřel britský producent William Orbit, muž, který na konci 90. let výrazně změnil zvuk světového popu. Bylo mu pouhých 69 let. Podle vyjádření rodiny a přátel zemřel doma už 23. července. Příčina smrti zveřejněna nebyla, nicméně rodina tuto smutnou zprávu zveřejnila před malou chvílí. Nejvíc se jméno Williama Orbita spojuje s Madonou a album Ray of Light z roku 1998. Orbit do její hudby přinesl směs trip-hopu, junglu, techna, ale i trancových syntezátorů a akustických kytar. Výsledkem byly skladby jako Frozen nebo Ray of Light. Samozřejmě ta deska se prodávala po milionech a získala několik cen Grammy a dodnes bývá označována za jedno z nejlepších alb Madoniny kariéry. Madonna o něm během nahrávání mluvila jako o šíleném géniovi. Přinesla mu nápad nebo melodii a nechala ho ve studiu experimentovat. No a experimenty Williamu Orbitovi určitě šly. Navíc měl specifický rukopis, myslím tím hudební a producentský. No, jeho práce sahala ale mnohem dál, protože produkčně se podepsal i pod album 13 nebo 13 seteli od Blair, včetně skladeb Tender nebo Coffee and TV. No a Damon Albarn později říkal, že Orbit během natáčení fungoval skoro jako psychiatr. Produkoval také dvě velké písničky britské hitparády pro All Saints, Pure Shores a Black Coffee. Spolupracoval s U2, Pink, Beth Orton, Robbie Williamsem, Britney Spears a řadou dalších. Úspěšný byl i pod vlastním jménem. Jeho elektronická verze Adagia pro smyčce Samuela Barbara se na konci 90. let dostala do britské top 5 a zajímavá je i jeho cesta k úspěchu. Narodil se jako William Wainwright v severním Londýně, školu opustil v 16 a nějaký čas žil jako post-hippie ve squatu. Do popové první ligy se dostal až poměrně pozdě. V posledních letech mluvil otevřeně i o problémech s drogami. Kombinace marihuany, LSD, extáze, kokainu a dalších látek ho podle jeho vlastních slov přivedla až k psychotické epizodě a nedobrovolné hospitalizaci. Z toho se ale dostal a dál tvořil. Jeho posledním albem bylo The Painter z roku 2022. William Orbit po sobě nezanechal jen několik velkých hitů, ale patřil k producentům, kteří ukázali, že elektronická hudba nemusí stát mimo mainstream, ale může se stát jeho zvukovým základem. A bez něj by konec 90. let zněl úplně jinak. No a my si jako vzpomínku na tohoto superchlápka Williama Orbita pustíme právě zmíněnou skladbu od All Saints Pure Shores.

0: Doznívají All Saints jako vzpomínka na zesnulého Williama Orbita, který nás dnes opustil, nebo respektive opustil nás už 23. července, ale rodina tuto smutnou zprávu zveřejnila dnes. Williamu Orbitovi bylo 69 let. No, půjdeme dál za muzikou. Čekají vás třeba Mat 213 a Gufrau, Sombr, No, anebo taky Justin Timberlake.
1: Páteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Osvěžuj. Záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Express FM.

0: Větší hitovka Pumping Blood. No a já jsem dnes na začátku sliboval, že budu žhavit drát jak divej. Už jsme tady měli telefonát s Veronikou a teď jsem zavolal mojí kamarádce a kolegyni Babu, která se právě vrátila z dovolené ve Velké Británii. Babu, slyšíme se?
1: Slyšíme se, how do you do?
0: How do you do, baby? Tak co, jaká byla dovolená?
1: Bylo to velký, strašně mě bolej nohy, už takový ty šlapky, co máš dole, to mám úplně ochlozený.
0: Plosky?
1: Plosky, byla to poctivá chodící městská dovolená po Londýně a po Brightonu. My jsme nejdřív jeli do Brightonu na tamnější Pride, což už je dneska v podstatě jenom takový festival, kde se točí jako peníze. Myslím si, že s takovým tím jako bojovným Pridem to už nemá nic moc společného, ale viděli jsme Ray, viděli jsme Dianu Ross, Mel C DJovala, Jessie J byla, Paris Hilton tančila a zpívala na playback, takže zážitky jsme měli. No a hele, v Londýně jsme se taky příjemně ochladili, protože zatímco vy jste tady měli tropické dny a noci, tak my jsme měli 33, což je vlastně dneska příjemný chládek.
0: No tak koukám, že si zase to počasí neměla tak rozdílný od nás. Řekni mi, jak si říkala, že Mel C DJovala?
1: Jo, DJovala, měla jenom DJský set, takže a bylo to takový rejvový, no, ona taky jako přichází z té rejvový kultury, takže bylo to takový drsnější trošku, já myslela, že to bude takový ten, víš, gay housík, no. Ale docela to tam bombila na to, že bylo 4 odpoledne.
0: No a říkala si, že Paris Hilton tancovala?
1: No, tancovala, no, to je takhle, ona ani moc netančila a už vůbec ne zpívala, ale takhle, byla prostě na pódiu, v šatech samozřejmě jako z Union Jack vlajky, měla tam nějaký tanečníky a bylo to takový prostě jako Paris Hilton, no, si to budeš představit. Ona je trošku prkená a naživo nespívá, takže to bylo spíš takový jako, nevím, no asi něco, jak se podle mě vystupuje u nás na českýho Slavíka, víš, jako na playback a něco jako tanečky.
0: Jasně. No a celková atmosféra té akce?
1: Hele, atmosféra úžasná, všichni si to samozřejmě užívali, těšili se. Sobota teda byla pekelná, to mi přišlo, že v tom parku, kde se to odehrávalo, bylo jako trošku víc lidí, než by tam mělo být. Mm-hmm. A v neděli už to bylo takový jako lepší a musím říct, že teda Diana Ross, jestli byla stejná v té Plzni, tak jako první, co tě napadne, kolik žijí je, to zkontroluješ a pak nevěříš, že je tolik. Takže to bylo to super, no, ale samozřejmě takhle, tady ty gay ikony, jako je ta Ray, nebo Diana Ross, samozřejmě na tady těch pridech si myslím, že ta atmosféra je ještě jako o trošku, jako o stupeň dál, takže bylo to moc fajn a oni byli takový, byli si vědomi toho, že tam mají opravdu to svoje obecenstvo, který jako táhne tou kariéru, takže vlastně i Ray, i ta Diana Ross tam jako děkovali vlastně těm svým gay guys, že s nima jsou celou tu kariéru a že jsou jim vděční a bylo vidět, jako, že to myslí upřímně.
0: Takže jsi si pěkně zakroutila boky?
1: Pěkně jsem si zakroutila boky, dala jsem si nějaký gin tonic a bylo to moc fajn.
0: No a co potom následovalo? Pak jsi teda cestovala?
1: Ale pak jsme vyrazili už jenom do Londýna, protože my jsme jeli takovou jakoby partíčkou a právě v té naší partíčce jsme měli taky ještě jednu holku, která ještě nebyla v Londýně, takže jsme museli udělat takovýto klasický kolečko Buckinghamský palác, Tower Bridge a všechny tyhle ty záležitosti, Piccadilly, Chinatown, takže to jsme jeli takový klasický chodící městský rodeo, ale naštěstí jsme to vždycky večer zakončili v nějakém příjemném britském pubu s dobrým pivem nebo sajdrem, takže to bylo dobrý.
0: Jaký pivo ti nejvíc chutnalo?
1: Hele, měla jsem nějaký, jak se to tam jmenovalo, měla jsem nějaký místní, teda byl to nějaký jejich jako Albert Lager nebo něco takového, protože jsme se tam objevili nějakou hospodu, která se jmenovala právě jako Albert. Byl k tomu nějaký neuvěřitelný příběh, že v té oblasti, kdy se jako bombardovalo Londýn, že to byla údajně jediná budova, která zůstala stát a je pravda, že tam stojí taková malá hospůdka na křižovatce a kolem jsou ty obrovské budovy a oni dělají nějaký svoje piva, takže jsem jako okoštovala tam ty jejich 4 a já jsem takový spíš pivař na ty lehčí věci, takže 2 mi chutnaly, jedno byl právě myslím nějaký ten Albert a pak ještě tam měli nějaký, myslím, že se to jmenovalo Abbott nebo něco takového.
0: Mm-hmm. Ty se zvrátila v noci, viď?
1: No a my jsme nakonec přiletěli včera později, měli jsme lehký zpoždění na letišti Heathrow, kde začala hořet tráva na nějaký ty jedný
0: dráze. Myslíš tráva, co tam roste?
1: tráva, co tam roste, no. Samozřejmě tak jako vypadá u nás žlutá tráva všude, tak celý Londýn, tak jak si vybavuješ Hyde Park nebo cokoliv, tam ty obrovský zelený plochy, kde prostě lidi sedějí a dávají si ten svůj sendvič s okurkou, tak tam je všude žlutá poušť. Mrtvá tráva naprosto všude, tak jako to je u nás, nebo jako to vidíte ve zprávách. Takže i na letišti žlutá tráva už se dostala do takového stavu, že tam začalo někde hořet, takže jsme pak měli spoždění se mnou asi dvouhodinový. Nakonec letěl teda super rychle náš kapitán, ale i tak jsme přiletěli o 2 hodiny později. Takže jsem byla ráda, že jsem se dneska ještě flákala, že jsem to zatáhla, protože bych přišla do rádia úplně gumová, ale v pondělí už se těším. Doufám, že se konečně po dlouhých 3 týdnech s Vaškem setkáme i s našimi posluchači mezi 7. a 10.
0: Vašek už se na tebe taky moc těší. My se příští týden neuvidíme. Já na tebe budu vzpomínat taky někde u vody. A poslední věc, chystáš se o víkendu na Pride?
1: Ale ještě nevím, samozřejmě chodím nějaký takový, kde budem, co budem, ale uvidím, jak takhle. Dneska jsem stihla vyprat, takže to jsem aspoň, víš, mám mít v čem teoreticky. A uvidím, když mě přestanou bolet nohy, tak vyrazím aspoň na nějakou slezinu na Štvanici.
0: Super, tak babu, užij si hezký víkend. Já se potom
1: děkuju,
0: těším,
1: krásně.
0: V tom druhém týdnu se těším na viděnou a děkuju za report.
1: No není záč, já děkuju za telefonát. Tak to tam ještě dovázal to dnešní vysílání.
0: Express. Express Drive. Jsi tam? Já děkuju, tak si mě krásně a uvidíme se až v tom dalším týdnu, jo?

Čerstvě 26-letá filipínsko-britská kráska Biba Dubí vám v tracku Sunset dokázala, že umí hrábnout i do strun, a já si myslím, že její tvorbě to sluší. No a máme pátek, to vám pravidelně i s kolegou Michalem nabízíme novinky, které dnes samozřejmě vycházejí, nové singly, a ten okamžik pro druhou nastal právě teď. Připravenou mám australskou zpěvačku Effie, pochází z Melbourne a krom toho, že zpívá i produkuje, dříve působila například v indie popovém duu Wix, teď se soustřeďuje především na svou solovou tvorbu. A ta se pohybuje někde mezi alternativním popem, elektronikou a takovou klubovou produkcí. Zajímavý je, že si velkou část své tvorby a toho materiálu, kterým se prezentuje, dělá sama. Nejenom, že zpívá, ale produkuje a stará se celkově i o svůj zvuk. A právě to je docela na těch skladbách poznat. Působí dost osobitě a přijde mi, že nejsou postavený jenom na takovým tom klasickým jako modelu, že zpěvačka má za sebou producenta, který se o všechno postará. Australský Triple J ji zařadilo mezi výrazný nový talenty a v podstatě o ní mluví jako o umělkyni, kterou stojí za to sledovat. Takže my si dáme zpěvačku a producentku z Melbourne, která se jmenuje Effie, konkrétně zazní skladba s názvem Tears Always Burn.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tam bude?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude?
5: Přestaň. Ještě mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: od 12. řadovky, pokud se nemýlím, doznívá nám singl Houdini. No a my máme tak trošku okurkovou sezónu, myslím si. A já jsem si říkal, kde vlastně se vzal ten název okurková sezóna. Tak jsem trošku zapátral. Co vlastně, proč se tak nazývá období, kdy se téměř nic neděje, kdy nehrají divadla, nic se neděje v parlamentu, všichni jsou na dovolení a média nemají o čem mluvit a psát. No a proto si vymýšlejí témata, které nikoho nezajímají. No ale proč je tato letní doba spojovaná právě s okurkama? No, zjistil jsem, že okurkovou sezónu známe už od poloviny 19. století, ovšem jako Češi jsme ji nevymysleli. Přišla k nám z němčiny jako doslovní překlad Zaure Gurkenzeit. No a proč Němci propojili letní dobu s okurkami? Protože ty sice v létě rostou, ale rozhodně nejsou sami. Výběr této zeleniny spočívá v něčem jiném. Jde patrně o nějakou skomoleninu, úsloví Zaures Gurkenzeit z jazyka jidiš, což v berlínském dialektu se vyslovovalo podobně jako Zauren Gurken, tedy kyselý okurky. No a ty se nakonec chytli a tak trochu se zapomnělo, že Zaures Gurkenzeit původně znamená čas žalu a pokání. No a to zas může souviset s červencovým svátkem Tisha B'Av připomínajícím zboření jeruzalemských chrámů. No zkrátka je to zapeklitý, máme okurkovou sezonu a nic s tím neuděláme. Za malou chvíli vás čeká Dukla a pak už zprávy.
1: Drive. Odpolední drive
2: na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zloděj v Praze uloupil ve Zlatnictví násilím šperky za zhruba 140 tisíc korun. Uprchnout pak chtěl autobusem, ale policisté na něj už čekali v cílové stanici v Brně. Dopadli ho tak jen pár hodin po činu. V tiskové zprávě na policejním webu to dnes oznámila mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková. Podezřelý muž je recidivista a hrozí mu trest až 10 let vězení. Japonsko nařídilo evakuaci 100 tisíců lidí v jihozápadní části země a zrušilo více než 500 letů kvůli pomalu postupujícímu tajfunu Dolphin. Podle meteorologů přinese tajfun do oblasti silný vítr, prudký déšť a vysoké vlny, píše agentura Reuters. Jiří Lehečka si na tenisovém turnaji Masters Montrealu zahraje osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě 22. V dopravě se připravte na komplikace v ulici Belské v Praze, směr D8. Je tam nehoda, jízdní pruh je uzavřen, poruchané vozidlo překáží v komunikaci, očekávejte zdržení. A další nehody vás přibrzdí na D35, na konkrétně na 275. kilometru ve směru na Hradec Králové, v ulici Nivnická v Uherském Brodě v okrese Uherské Hradiště, tam se tvoří kolona kvůli naftě na vozovce. V ulici Havlíčkova také boudali dva osobáky, to je v Havlíčkově Brodě. Další nehody jsou v ulici Trnkova v Olomouci nebo na silnici 430 u obce Šlapanice v okrese Brno-Venkov. Tam se tvoří kolona, která má už tuto chvíli půl kilometru. Na Express FM stále posloucháte odpolední drive a z vysílacího studia vám šťastnou cestu a ničím nerušený poslech přeje Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Je Archives na Express FM, kde posloucháte Odpolní drive, u mikrofonu je Petr. Když jsem se dneska odebíral do práce, rozhodl jsem se jet vozem, protože cestuju potom dále, tak jsem si při projíždění jedné ulice na Praze 6 všimnul nenápadného policisty, který byl schovaný ve svém voze a samozřejmě měřil rychlost. Tak jsem si vzpomněl, že teď je to období, kdy policie se věnuje kontrole rychlosti řidičů, no a samozřejmě k tomu využívají i své policejní auta, no a většina řidičů si možná představí nějaký nenápadný Superb nebo Bavoráček, ve skutečnosti je ale vozový park České dopravní policie mnohem pestřejší a radary se mohou skrývat v autech, které byste vůbec nečekali. A právě když se budete pohybovat dneska po nejrůznějších komunikacích republikou, tak byste si měli dávat pozor. Nejnovějšími dálničními speciály jsou BMW 540i. Policie používá jak označená, tak i nenápadná a to v provedení kombi pro skrytý dohled. Tam je pod kapotou 3-litrový šestiválec o výkonu 333 koní, takže mu určitě neujedete. A jejich systém nebo systém v tom voze umí měřit rychlost za jízdy porovnáním rychlosti policejního a sledovaného vozu. No, policie dále používá také Škody Superb třetí generace, a to jak polepené, tak civilně vypadající. Některé jsou vybaveny radarem Raymer 10C, který umí měřit nejen při stání, ale také za jízdy a dokonce i vozidla jedoucí proti směru. Tajné Superb lze někdy poznat podle přídavné antény a výrazně zatmavených zadních oken. No jo, no, jsou zatmavený, ale pak vám rozblikají diskotéku. No a pozor, na okrskách už nehlídají jen sedany a kombíky. Policie nasadila i Škody Kodiaq první generace po faceliftu. Jsou velmi nenápadné, protože majáky jsou schované za zatmavenými skly a přídavná anténa je ukrytá uvnitř kufru. Některé Kodiaqy dostaly i radarovou techniku ze starších služebních vozů. No a ve službě mají také pořád Octavie třetí generaci a někde dokonce ještě starší modely. A opravdovými veterány jsou policejní Volkswageny Passat B6 R36 s 3,5-litrovým šestiválcem o výkonu 300 koní. Některé z nich údajně mají najeto kolem 700 000 kilometrů a přesto stále slouží. Policisté prý na ně dodnes vzpomínají jako na jedny ze stíhacích vozů. Takže evidentně tady se ukázalo, že Volkswageny jsou držáky. No zajímavý je, že krajské policejní flotily nejsou nějak striktně sjednocené. Radar si můžete, nebo můžou policisté přimontovat prakticky do jakýhokoliv vhodného auta. V minulosti tak rychlost měřila například i první generace Octavie, nebo dokonce tajná Fabie. No a samotný palubní radar není zdaleka jedinou možností. Policie totiž používá také ruční laserové měřiče, to se stalo dneska mně, takže hlídka vůbec nemusí sedět v nenápadném služebním autě, policista může stát stranou silnice, rychlost změřit během několika vteřin a informaci předat další hlídce. No takže rada pro vás, pro řidiče, kteří dneska jedete, ať už na chaty, na chalupy nebo na dovolenou kamkoliv, je to jednoduché. Nesnažte se naučit jejich seznam, protože tajný radar dnes může být jak v Bavoráku, tak v Superbu, tak v Kodiaku, tak v Octavii, i starém Passatu nebo v nějaké místní specialitě. Nejistější způsob, jak ho neřešit, je pořád stejný. Prostě dodržujte povolenou rychlost. Já vám přeju šťastnou cestu. Za malou chvíli jsou Red Leather nebo Charlie XCX.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Kufry s baleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Music. First. Express FM.

0: Prázdninová záležitost Dune Confidence Man, tohle je Holiday, no a my každý týden se probíráme desítkami nových singlů a oddělujeme zrno od plev, aby vy jste si potom mohli vychutnat jenom to nejlepší z našeho doporučení. A v pátek pro vás máme vždycky 6 kousků, v téhle hodině pro vás máme 2, nebo já mám pro vás 2. Ten následující pochází od amerického zpěváka a producenta a zároveň multiinstrumentalisty z Floridy, který se jmenuje Q, vlastním jménem Q Marcen. Jeho tvorba se pohybuje někdy na pomezí R&B, soulu, reggae, popu, no a někteří ho přirovnávají k lidem, jako je Frank Ocean nebo Steve Lacy. Zajímavý je, že Q je opravdu jeho křestní jméno a jeho otec Steven je známý jako jamajský reggae a dancehallový producent, takže Q vyrůstal kolem studií a hudby od dětství, no a zpíval také v kostelním sboru. Upozornil na sebe někdy před 6 lety prvním EPčkem The Safe Experience a my jsme se na něj dostali až dnes, protože Q vydal nový single, který za malou chvilku uslyšíte, jmenuje se Silly Boy, je to už jeho druhý letošní single a myslím si, že určitě stojí za vaší pozornost. Q je známý tím, že hodně experimentuje se zvukem a nechce právě zůstat jako umělec označovaný R&B nebo soul, ale sám zmiňuje třeba inspiraci v podobě Quincyho Jonesa. No, uvidíme, jak se to bude tomu mladému umělci z Floridy bude dařit. Tady je Q a single Silly Boy.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Nevím, jestli je to tím, že The Strokes nahrávali novou desku už před lety, a nebo jestli Rick Rubin sází na tenhle hlasový efekt. Každopádně tohle byly noví Strokes, Lonely in the Future, a my máme před námi, nebo před vámi, ještě jednu novinku. A ta pochází od kapely Dive, což je americká parta z Brooklynu. Tu založil zpěvák a kytarista Zachary Cole Smith. Hudba Dive se těžko charakterizuje, ale pohybuje se někde mezi dream popem, shoegazem, indie rockem a postpunkem. A přesně jsou pro ně typické zasněné a vrstvené kytary, a to se týká i zpěvu a celé vlastně nálady. Oni debutovali v roce 2012 s deskou Ocean. Byla taková lehčí, letní, ale už tehdy bylo znát, že Dive přísahají na tvorbu My Bloody Valentine, Slow Dive nebo Ride. Druhé album z roku 2016 už přineslo trošku syrovější zvuk, ale tehdy její ústřední postava Zachary Cole Smith řešil problémy se závislostí a nacházel se v takovém chaotickém životním období. No a velký posun přišel s následující deskou, ta už byla výrazně shoegazovější, a zatím jejich poslední album z roku 2024 bylo temnější. No a Dive oznámili, že 30. října vydají novou desku, bude se jmenovat Zirp. Produkoval jí producent A.G. Cook, což je týpek, který pomáhá Charlie XCX nebo Caroline Poláček. No a já vám nabízím single The Fountain, který spatřil světlo světa právě dnes.
1: Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

To byly 21 Pilots, kteří tu v létě přibrzdili a vystoupili na festivalu Colors of Ostrava. No, léto je vůbec plno festivalů, plné festivalů, plné akcí a jednu takovou vám teď nabídnu, protože o víkendu bude v Praze vrcholit festival Prague Pride, konkrétně na pražském Střeleckém ostrově. Tenhle ten společenský festival je zaměřený na queer tematiku a letos jeho 16. ročník přinese samozřejmě bohatý kulturní program. Příležitost

0: backstagech představí jak koncerty, tak mluvený slovo, tak i nejrůznější vystoupení a vyhlášení výsledků ankety Největší květčestvo. No, my si dáme Adélu a za malou chvilku budou zprávy.
1: Express.
2: Express Drive.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jeden z největších světových pořadatelů kulturních akcí společnost Live Nation získá majoritní podíl 51% v novém provozovateli multifunkčních hal O2 Arena, O2 Univerzum a Forum Karlín. Nový společný podnik založí s investiční skupinou PPF, která prostřednictvím dceřiné firmy Besport O2 Arenu, O2 Univerzum vlastní. Stejně jako Evropu i korejský poloostrov nyní zužuje vlna veder a severokorejské státní sdělovací prostředky vyrukovaly s celou řadou rad, pokynů a receptů, jak se s vysokými teplotami vypořádat. Od polévky z psího masa až po kuřecí vývar. Zároveň vykresují Kim Jong-un jako vůdce, který spolu se svým lidem snáší drsné podmínky, napsala agentura Reuters. Když na mistrovství světa ve fotbale porazili českou reprezentaci 2-1, asi nikdo v tu dobu netušil, čím si v následujících týdnech budou Jihokorejci procházet. Tamní fotbalový svaz řeší po mundialu další skandál. Podle médií měl uplácet rozhodčí skrze sexuální masáže. V neděli bude jasno až skoro jasno, večer v Čechách čekáme přibývání vysoké oblačnosti. Nejnižší teploty 16 až 12, na horách 10. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 27. Doprava odpovídá klasické páteční špičce, a to přesto, že jsou prázdniny. Na nehody si dejte pozor na silnici 50 u obce Zástřizly. Okres Kroměříž, tvoří se tam kolona, která má už přes 200 metrů. Na silnici 1138 u obce Velké Přítočno v okrese Kladno, na silnici 34 u obce Krucemburg v okrese Havlíčkův Brod, v ulici Tršova v Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 9 u obce Dubá v okrese Česká Lípa nebo na silnici 17 u obce Vrdy v okrese Kutná Hora. Jezděte opatrně. Express Drive míří na Express FM do své finálové hodiny. Ze studia vám mává Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Teď Muse s novým materiálem v podobě Night Shift Superstar. Nedávno jsme tu s Michalem mluvili o povoláních, které už dneska neexistují, no a já jsem ještě na jedno takové zajímavé narazil. Představte si zaměstnání, při kterém sedíte u každé královské hostiny, dostáváte to nejlepší jídlo a pití a vaším úkolem je sníst všechno dřív než panovník. A to ne proto, že byste se dobře najedli, ale abyste zjistili, nebo aby oni zjistili, jestli v jídle není jed. Dvorní ochutnavači byli ve středověku součástí širšího bezpečnostního systému. Vedle nich fungovali pohárníci, kteří hlídali nápoje, dozorci, sledující přípravu jídel a také lidé, kteří pečlivě čistili talíře, mísy a příbory. I ty totiž mohly být otrávené. A ochutnavač je dost předstihem, aby se případné příznaky otravy projevily dřív, než se k jídlu dostal vládce. Zajímavý ale je, že to ve skutečnosti nebylo tak smrtelně nebezpečné povolání, jak by se mohlo na první dobrou zdát. Právě existence ochutnavače totiž případné traviče často odradila. No a historických případů, kdy ochutnavač skutečně zemřel na otravu, není moc. Někteří z nich navíc získávali velmi důvěrné postavení u dvora a stávali se osobními sluhy, společníky a někdy i něčím jako bodyguardem nebo informátorem. Ochutnávání mělo tradici už ve starověkém Římě, kde se těmto lidem říkalo Preagustores a ne vždy, ale byli 100% spolehliví. Římský císař Claudius se o tom přesvědčil v roce 54. Jeho ochutnávač Halotus mu podle tradice podal otrávené houby a následně měl císaře dorazit ještě lékař dalším jedem. No a o několik později měli mimořádně náročnou práci ochutnávači Jindřicha 8. Jeho hostiny byly obrovské. Podávaly se pečení voly, selata, zvěřina, bažanti a během jediného roku se při dvorských oslavách údajně vypili miliony litrů piva a stovky tisíc litrů vína. Jindřich navíc svý ochutnavače rád přespával a kdo takové tempo nevydržel, mohl být od dvora dokonce vyhnán. Naopak spolehlivého ochutnavače uměl král odměnit a takový člověk třeba získal za dlouholetou službu pronájem londýnský taverny i pivovaru a nájem jí bylo skoro pohádkový. Každý rok měli králi přinést jednu rozkvetlou rudou růži. A to jde. No a ještě propracovanější systém měla Alžběta I. Před jídem se nejprve vyčistilo veškeré nádobí, poté se připravilo 24 chodů a nastoupilo stejných 24 ochutnavačů. Každý ochutnal svůj talíř a teprve po určité době, pokud se nikomu nic nestalo, si královna nechala přinést jeden nebo dva vybrané pokrmy. Zbytek mohlo dojít služebnice. Takže dvorní ochutnavač možná nebyl nejprestižnější funkcí na královském dvoře, ale bez pochyby patřil k těm nejpodivnějším. No a navíc, já si myslím, že ochutnavači v určitých případech přetrvali i dodnes. Za malou chvilku to jsou Placebo a další dvě naše novinky.
1: Express. Express Drive.

Tolik anglická dvojka Placebo, která se na podzim vrátí do naší republiky, konkrétně 15. listopadu vystoupí v Holešovické aréně. No, před námi je předposlední novinka, tu má na svědomí Jewel Owusu. Ta se vždycky cítila, že žije v prostoru mezi zvuky, kulturami a mezi verzemi sebe sama, které se neustále mění. Já vím, zní to trošku jako pohádka. Jako filipínsko-ghanská umělkyně a producentka si razí novou cestu v alternativním elektronickém popu a nás ta její cesta samozřejmě zaujala. Je nefiltrovaná a dynamická jako sama umělkyně. Jewelina hudba je tavícím kotlem vlivů, její zvuk kombinuje prvky elektroniky, dance, indie popu, rocku a dalších a prolíná tak každou zkušenost, která Jewel inspiruje. Dnes Jewel vydala novinku nebo nový single a ten se jmenuje I Know You. Tady je.

0: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hudební časopis Headliner staví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny v tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Express. Express. Music first. Express FM.

To byl Nothing But Thieves, další parta, která s naší republikou počítá při svém nadcházejícím turné, ale na jejich koncert v pražském O2 Univerzu musíme vydržet až do 22. ledna. No, máme tu poslední novinku. Z té osobně mám radost, protože 21. srpna tohoto roku vydají nový pořadí 20. studiový album Weezer. Opět ho nazvali jednoduše Weezer, takže pokračují ve své tradici barevných desek. Na podzim pak vyrazí na turné, aby tu desku podpořili, bude mít 32 zastávek, no a jako hosté se k ním přidají The Shins nebo Silver Sun Pickups. Turné odstartuje 8. září v Sacramentu a skončí 24. října v Los Angeles. Čerstvě se navíc objevila zpráva, že kapela plánuje i další mezinárodní koncerty a evropskou část turné. Jeden z nově oznámených termínů je například v Glasgow v květnu příštího roku, kde je mají doprovodit Taking Back Sunday. Já bych si tenhle ten double bill dal i v Praze, ale uvidíme, jestli se někdo z domácích promotérů ozve. Zajímavý je i to, že po výročním turné k debutovému albu Blue Album se znovu sešli v obyčejný zkušebně v Orange County a nový materiál začali Weezer skládat společně, podobně, jak tomu bylo na jejich úplným začátku. No a vy si poslechněte, jak to vypadá v rámci skladby CEO. Tady jsou Weezer, jejich čerstvá novinka.

0: Fatboy Slim a Bootsy Collins vytasili svého Jokera. No a my se budeme věnovat dnešnímu poslednímu kulturnímu typu. Pokusil jsem se spočítat, kolikrát v České republice vystoupila kapela Morčíba. Napočítal jsem zhruba 12 koncertů. Poslední se odehrál loni v říjnu v Pražském Sasazu 2025. No a že mají Morčíba u domácích nebo u českých fanoušků na růžích ustláno, potvrzuje i fakt, že teď se k nám vrací. A konkrétně 9. v neděli tuto vystoupí v pražském klubu Sasazu. Britské legendy downtempo hudby Morčíba se zároveň slaví 30 let společní hudební cesty a vracejí na pódia svůj nezaměnitelný, dalo by se říct, takový jako chill outový zvuk. Mají na kontě 10 studiových alb a pěknou řádku hitů. Dá se předpokládat, že v rámci pražského setu samozřejmě českým fanouškům představí takový průřez svojí tvorbou. No a já jsem se ještě díval, kdy tu vystoupili poprvé, a to jsem nezjistil. To se mi nepodařilo. No tak víte co, máte rádi Morčíbu, běžte v neděli do Sasazu a třeba se jich zeptejte. Tady je jejich oldschoolový song Be Yourself.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Music. First.
2: Express FM. They don't know I-

Krátce před 19. hodinou doznívá Tom Grennan, Full Attention. Byl jeden z posledních songů, které jsme vám nabídli v rámci odpoledního drive. Já už si trošku unikám, nicméně je na čase se loučit. Děkuji vám za pozornost, přeju vám krásné dny, nabité sluncem, pohodou i kvalitní hudbou. Konec konců tu vám nabízíme na Express FM pravidelně a rádi. Já se na týden odmlčím a přihlásím se vám nějakýho kolikátýho, 17. srpna tu budu zpátky, s Michalem to opět rozjedeme v tandemu, takže se určitě máte na co těšit. Já myslím, že Michal to tady pro vás rozjede i příští týden, a to v klasickém formátu, to znamená v úterý s Maruškou, ve středu s Davidem Mičke, do toho vám nabídne, ve čtvrtek s Davidem Mičke, do toho nám ve středu nabídne novinky, v pátek programový tipy, takže nepřijdete o nic, na co jste z Express, nebo respektive z odpoledního driveu zvyklí. Mějte se krásně, rádi, a já se budu těšit na slyšenou.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Music. First. Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. House music.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Well, all right.

but I'll ride.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. StarMix. Do you remember house? StarMix. Taneční dvouhodinovka plná house music. StarMix. StarMix. StarMix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Hudba na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Music.
1: First. Express FM. Tohle je Express FM. Express FM.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. Lidi jsou jako nábytek. Stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek. A zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytě. Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný. Ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní. Když dojdou zásoby, za nabázní se pak splání.